Ja, prijatelji, venujemo so temam, kotre se mam runje pripovedžijo, zladujemo najprej išče raz vročo na nekotre pojesče zajšvega tedženja. Ve vurjadnem posedženju Srpske rade Sakske Bunželu Drežanach predstajejo zastupjerjo projektove skupine vusledki evaluacije rečnega stava v šulach z modelom 2+. V zajšvrcioch letach bychu so viace hač 700 šulorjev 8. letnika našich 7 šulach naprašovali a ich rečne kmanosče přepruvali. Vusledki jasne pokazuja, so nie je tukvina praksa vúčovania sakskej kmana, džičom ze svojbo, dži so srbse nereči, hač o 8. letnika dosahať so rečne nivou sposredkovač. Viacek k tutej témie zoniče tu za nekotre menšine. Sredu ráno informovach my o tym, so vopušči slepianska farárka Jadwiga Malinková lecak prinemu decembre ze svojbnoch příčin svoju dotalnú osadu. Od kletušeho je nová duše pastorka ve Vojorovskej koruni a je zdobom zamovita za srbske náležnosti Evangelskej krajnej cirkvi Berlin-Braniborska. Kletu odmýva sa potom tiež za so Mezinárodný kultúrny festival Vúžica. Za ňun je dotal dohromady 25 skupinov ze celého sveta svoj zájm za občelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jóková, dostanú one netko naprašník, so môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, so signalizuje predovšem všelaké organizácie CIOV svoj zájm na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Za festival rejšte kartky nedávaja, ale za prapremieru oratória Vulkotná voda. To s tým miestem samojížo nekak dve cejčinie zastupných listčekov predatej. Svetné oratóri spiera Mirčina Veclicha, Budeskej Kronie, svedčí piatk premiéru. Zakvad tvorby sú texty Rože Domašcenie, budú splnené s fotografiami Mačia Bulanka. Prina Srbska kultúrna brigáda a Srbska komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesete. Nimo toho rozprávame štvrtok ráno tiež o tom, že je Sachsen Energie 20 miliónov eur spichovanské přirážky od Európskej únie dostáva, že by mohla dále milinovú sič ve Vúžice ponovieč a vútvarieč. To je vážne, že by sa štruktúrna zmena po koncu vydobývania Brunice zcela rádživa. Zariadovanie vo veľku s prašeniom, kak ma so s ním přichodže obkadžeč, je štvrtok večer v Kočinie silné diskusie vúabivo. Sakske má so však zákon zmenič. V načísku CDU, SPD a BSVSTI so má veľk štátus regulárneho živého zvereča dostač. Na diskusii vopčeli sa tiež sakský státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbruch. Na zaradovaniu žádachu se hajnice predovšem spiešnejšie rozsude a kruče puče, když je veľk užitné zvierata tohav. A, keli namakače v příchodných dňach nekajke neušedne letáky, nedživajče sa, od čerovšieho trénu jahorné Vúžice fachuce za komunikáciu vojska, kak sa letáky s balónami rozdiela. Núzovom páče informuje sa tak ľudžo, kýž bydla ledma přístupných končinách. Hevak, džen sa ničo z nebia padač. Nebudže horné Vúžice, ostanie sucho, bylnešač do večora tuštom ročelu popuču bylo, dys a dys pak sa tiež slunce předrie pri temperatúrach okolo 20 stupňov.

Hej, kun studenter, så nimale præcis sportuje, at taktisk hijo piatk a chera a prinje vusletki za vas hijo mam. Volleyballova reserva muži, športové odtorstva Viktorie Vorkletze, raješe čera na vobodnej runinje po kalnom kole vo zača do finala. Vorkletčenjo prvný duel přečivo CVJM Zorjelc Dobrchu a nastupjachu nedom potom přečivo dobečerej R. Budešin Ludwigsdorf. Přečivo MSVV Budešin pak Vorkletčenjo 2-0 přirachu a tak zača do finala skomžichu. Tež kopajnce so tutun konce dženja pokalne kova na krajnej a tež na okresnej runinja vúraja. Piatk večer hižo na uročichu so ralbičansce Sokoljo z Varnočic s dobečom 1-5. Čera poponju raješe potom prinje koparske mústvo SJ Kroščice ve Vjazojnce. Kroščenjo dobechu z 2-5. Samsnem času nastupichu nebelčenjo v Bretnichu, přečivo tamnišie rezervie so z 1-4 přesadžichu. A pančenjo nastupichu ve Wielkowie, Niemsce Wölkau, přečivo Zemicam Tumicam, z 2-1 Marina Wiesda Podleži. Tak daleko potekim prinje športové vúsledky, športové pokyvy za džencišu nedželu nedom sleduja.

Dženca so dalše pokalnere kopajnci vodmeja dvemaj drevnica přečivo rejnemu zjednočenstvu rezervu Nebelčice, Ralbice, Panšice a bude sa budešin pozbije glaucho do runja dvemaj. Domjacu lepšinu Dženca poponju Cioch ma druhe koporske mústvo esi od Kruščice, dež přijedže do Kruščic v okresne vyšší ligest z Linovca a Radvorsce raja tež doma, tež od poponju Cioch a to přečivo prenjemu mústvu z Vachava. Koniace športové towarstwo przy klosterskej wodzie Panšice Kuko je tutom konce dzienia w Horkach, hosćičel cija cictého jechanského turniera. Prúvania maja tam přespolne miechaniu, dresurie a tež skakaniu. Hižo od rania tam jechaja a wersk dženca poponiu pečich budže jezdženie lokálnych matadorów z koniacemi zapšami. Znano je miestutemi športovými pokivami, šako nešto za vás podľa.

0: Serbien was da nie aktuell. Mit Renitgon jedischich Protagonist und Nesatkawame, alle thematisujeme niemale Bechadwatze chillit, pod dutem wussewanju stawizne serbska upuczowanja do Texasa znowa. Nie budze pak to nikaka kopia archivowych przynoszku. Nie, powiedamy stawizny cele hinak. Zwosibite premieru, a jako naroninski dar ke Bechadwatzetym naroninam. Ideju mieše Roman Nuk. Vun je z leta 2022 či redakcijski navoda vulatka, a za i dobu v redakciji tiš nisu jenice autorojo, ale tiš redakcijske vjednistvo, mačanoričtne srpske. Ale dale vo vupučovarjach 19. listotka. Nakajke vašne my je ve vulatku zetkavame?
1: Haj, djevo prašenje, kak zobrazniš podavki, ki su mžnosto a 50 let jo. To je při takých televizijnych dokumentacijach stajne vužadanje, při vulkých produkcijach, to potom nikak s dživadželnikami napodobniš, ale tute možnosti me bohužel tu ve vulatku nimame. S pomocou KI, po takým kumštne inteligenci, je džensnejší čas, pak to je što možno, a to hune vuspetame a zobrazníme vupučovanje Jana Kiljana a niže 600 Serbo do Texasa, pučujeme z nimi na vůži Ben Nevis do Nového světa pokazáme vůžadání jizby, vůd a strachy, ale emtiž nádžiu na lepší živiny ve Americe.
0: KI přeco tak rýne klínči a hegen šitko zjednori. Cíle tak pak to nie, skýre naopak. Kajke vůžadání mají se to v zvisku s KI produkciu zmištrovač, Romano Nuko?
1: Nahaj, emtuta KI stvorí svět, kýž nie je bože cíle bez smilku. A tute smilky dubíme namagač a potom tiež odstronič. Tuže potom v oprašení, kak bych u serbstvo vupučovare tede zraščení. Kak vupadahu kýžky tede podľa nás v Vúžice. Kak vyže cokvio a vôta nucka ve cokví. To dubí šompo nekak trichič, ale božak máme pomoc. Trudla Malinkova, jako historikánka a fachočana tutem polu, je nám tam po boku a to jeho počúbika pomoc.
0: Smierodajná produkcia potajkým a vúslitky vúladače v novemberským vúdaču vúladka. Nespokojíme so žene s docpietem, ale ladame stajne napravo a nalievo a rúne von, zobychme novosky názornili a vúdobyča noveje techniky tež sa naše serbske vúsovania vúživali. Menje technicky skýre redakcijski novum, však bie ve Drežanach naše rze dječace vúsovanie dňa 1. júnia 2024. Nedom dve moderátorce přes program zestajenem vo dječacich autorov vedešte. A nic jenž dječi mejach uvúko radosť a veselo nad produkciu. Vo sebe tyšmy, kotrym so uvedomí, na kajky dobro dorost so smieme nadžieť. Słuchajmy jeszcze raz na witanie Hanki Cyżec a Valentiny Szołczyc.
2: Dobry dzień, a witajcie w wulatku.
3: My jesteśmy Hanka a Valentina.
2: A moderatorce cyle was zbitego wusowania.
3: Wulatko wusowamy nocy dzień za 1. junia w dzieci za dzieci.
0: Rad lubię bych tajke wusowanie raz wospytowała. No znano so przyleżność poskici. Abo w obie młodej moderatorce so zapołowanie w mediach osudzite. Što wie? A što su vaše pšeča? Před 5 letami k 20. narodninám so vás raz prašachme.
4: Hubene nebo bo, jeli vulatko, ty snač dvojce zamysac svoj mistno v televiziju NDR po Krnovo.
5: Ten najväčšie pšeče, kýž mi nega nucpane, je poprom dve abo tři usuvani v obmysac a nic než jene.
6: Zajma nimale kúže raz, než to jara historické podľa, to je šo ketro zajmavo, ale to bu mok, stano kus so ročo zadzajem, to všetce zasemam, ale nic kúže kruč, stano tam nekaké tamnú tému, kýž znaš ty modžinu skrýre nárečo.
5: Takže pat bus se veselia přes inovativna teme za modinu tež. Ja si tež myslu, rune vulatka, tež je na vizka, kotr se veľa staršich ľudí, vobla da, kotr se zak pod ľudí nešinu v Serbse, dla toho buto tež teka druga kombinácia mal vostač mes inovativnem a takáž nekio.
0: Inovativne a takáž nekio. No haj na tutej kombinácii pravi duo nedále dživame. Viedža zo, šitke pšeča nespelnichme, tola raz testujú, kotre pšeča sa dopelnichu. Za aktuálne vúdače sme nekotre menina romadžili.
5: Ja si vúdatko rádo vobľadám, no kus so aktuálne témy tematizuje a ja to te rádo z mojej voku a mojim židom romadže ládam.
7: Dyša do vúdatka ládam pon vône dla nekajkých modžinských aktivitách, alebo nešto štež modžinačným, dokáž ja tie neké 80 nesta kusta na Instagram alebo druhých sociálnych sečach přesto be poprom tie je to druhé témo jen kanál, že ja doživujú, že to modžina také činí.
8: Mehr wird Themen sind, da gibt es Psyroden Witze ja renarica.
9: Na der aktuelle noch und Mojinski Elan ha schon sind da gibt Mojine. Psy.
10: Mehr was über Zaimu ja so ja da nicht so das Ludo, aber ja in Zelle hine Schiposki. Geischen tun wir ruhig Medien wie die Wisser das Herbst mit Thema mi.
11: Da bist du denn nicht der Schule ich dazu wohl geladen hier, das muss doch der Schule gewisser Jahre weißt du Lilly Docs was Willi ist wusste eine Wubladach nächstes Mal du blieb Wutfutchin das bestimmt nicht Naukli. Das für mich jetzt Jahre Lubi wurde da.
0: So Zabavec a přijušim ništa nauknič, nech vi přichodže takle vostane. Vodoroz, co vi zadale staramy, nech za kameru, aby jako reporterka přetni. Vomodič, bez toho, zo nazoni na starších zanichaš, zamilne to naše pracovanie. Přiju sebi, nam a vam, zo budžemy dalše li džesatki v serbskih naležnostčach, a to prošu jara v serbske riči, popuču. Zo vas zaveselime, zo vas informujeme, na to a tamne čipnost budžime, tu abo tamno vec rozimame, abo rozrisame. A zo vas da ne vulatko em naše, vaše vulatko.

Zajšvu Bunželu je Ulrich Bogoda starobjet 72 let zemrjel. Mun bi vůznamný komponist, hudžný redaktor delnoserbským rozhlasu, aby viace hač 40 let skutkoval za delňo a hornoserbskú hudžbu ve všech žanrach. Kjeho zavostajenstvu líča klasické tvorby, korová hudžba, popové zpěvy a jevišťové tvorby. Kajž například musical Fetzer, kýž je prýňa serbská kulturná brigáda 1998 za rozhlas natočiva. Kajž tež hudžbnú drámu Kodžič po rukomaj, mo matrariu Alojsu Andrickým. Ulrich Bogoda narodží so 1904 do serbskej svojby Kulovie. Katolická tradícia formováše jeho dječatstvo, kajž tež jeho hudžbné tvorenie. Jeho džet byše Ludové Herc a jeho vůj, Beno Niekela, by je to runia hudžbný redaktor. Přes něho zezná záhy vážne osoby tedyšho serbského hudžbného živenia. Přiušiem by hudžbná kariéra Ulricha Bogody neušedná. Po športovém studiu a studiu inženérstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hudžbě. By zpěvo, pedagoga, absolvovaše studii na konzervatóriu Kočebusu a ve Weimarie. Sledovachu mezinárodné stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestre a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist tež zvonka v Užice. Z leta 1999 slyšíme netko klasickú tvorbu, skomponovanú od Ulricha Bogody, Scherzo za smyčkové orkestre.

Po mojbo, lube słuchaki a lubi słuchario serbskeho rozhlasa. Přeju vám žanovanu nedjelu a mir za dženstniše Bože svovo. Zaklinčite kirluše číslo 250, ty dávaš radosť a 246, Jezus rodži Ryšniku.

Moi lubi, što by było, gdyby Jezus dżęca pola nas do doma zastupił, nietko, gdyż słuchamy na serbski rozwoz? Trebamy jenoż trochu fantazije, a podajmy so do Jericha. Tam dżemy k domy Cacheja, żydowskiego cwonika, widzimy małego muża, kiś swojej żonie kaza, zo ma tak spieszne, kajż możno blido kruć, dokelż je żadnego hostcza sobu przynies, wulce sławieneho rabia Jezusa. Żona so stroży, dokelż so to hižo lieta stało neje, zo je tajki wopyt pro ich keže przekroczył, a pola nich zastupił. Ona je si wiesta, zo vo toho časa, dež dostaje je manželský zastojnstvo vyšeho cvonika ve Jerichu, ne je hižo nichtu pola nich bu. Naladni ľudžo v miestče so mesobu vopytuja. Tola pola nich ne je žene nichtu zaklepav. Žona viete išče odla nichtu ne pšinže. Je muž to by druhých cvoniku doladovať, što nenže bez optikovania a jebanstva, dokelž to by se zastojnstvo každé leto pola bohota zaso kupič. Tež tam doby dávač a mazač. Časy sú češke, ale što se chce, znajmenša netreba s vodom trádač, kaj štruje žone miestče, ale dženca. Rabi je zastupil a jeho vúčomnice. Nikoci ľudžo z miesta, z tých naladných ľudží, kýž hevák žene nepšindu, steja pšiduriach. S veselom so žona dodžieva, da ona chce šiem pokazať, što zamože, piče so hore nose. Ale nadobo svyši, kak či naladný ľudžo z miesta, kýž steja pši zakodže, je reálne svedžen káža, nemôža da junu mirdač, ale nie, šeptaja vocišo a vocišo, bola rešnika zajnže na hospodu. Jebak a pšeradnik vun je vona svyši a votroč k mamona. Je muž ničo nepraj, kajž tak husto nic. Vona poskyči tež jim piče, ale oni ničo neberu. Nadobo vidži, zo so Jezus jim pšivo broči. A ona svyši jeho jasne rečeč, dženca je so tutemu domej zbožnosť dostava, pšetož tež von je Abrahamov syn. Cile to nerozumí, ale to je jej šojene. Nekak je Jezus prajú, zo neje je muž hubenší, hač či druze. Tež von ten mały zacpiete Cachej svúša do Božeho ľuda, dež tajky svaune mišto to praj, je to tež tak. Nech či tam ni mokotaja, ona so veseli. Cive džen je vulka česč, za njeho si ona mysli, a tež za nju, šako je ona jeho manželska. Spiešne kvata do kuchne, zoby ječ dojstve nesva. Moj ľubi, tak nekak predstaju si tutun džen ve Jerichu, a snač s čemuli zemnú sobu hič do doma cvonika. Ve tutej stavizne spoznajeme dvie družine rešniku. Či jedni sú kajš Cachej, voči vidni rešnice. Ich vopačne skutky sú za každého spoznač. Zjavne přestupia Bože kazne, štož káze zromadnosť ľudí. Cachejove rechy škoduja druhých, kajž to vobydlerio Jericha každý džen při nakupach ve svojej mušni pytnychu. Ta druhá družina rešniku nejedna prave ve myslach a svovach, nech sú tež ich skutky ve poriadku. Ve tovaršnosti sú tajce ľudžo husto naladní a dostojní. Tola oni pozbivja so nad druhimi, dokelž maja so před Bohom a před ľudžimi za nešto lepšeho. Farizejojo nepopšejachu Cachej a jeho svojbe ich zbožuny džin, dokelž nemejachu jeho za runohodného človeka. Tvarjachu murje mes dobrými a zvými ľudžimi, abychu se vysči, zo sú oni na pravej stronie murje živi.
Zachepak na wopatschne. Jesus, do wot pokazuje. Zache je runo hudne tschwon Božeho luda. A tak je tež s tobu, z nami šemi. Tež vun je Abrahamove dječo, praješe Jezus farizejam. A nam vun dženca praj, tež ty se Bože dječo, přetož syn čvoeka je přišu, zoby pytav a zbožne činju, štož je zubene. Tola zastupme hišče junu do doma malého cvonika ve Jerichu. Žona svyšeše svojeho muža, kak vun Jezusej slubi zaso polepši. Lej, knéže, pojecu svojich kubvou dám kudem a simli někoho zjebav, vroču to 4 kruč. O, se vona pomysli, dež on to vopravdže čini, tak sme na koncu kudži ľudžo, što da budeme jesť. Ale skončne so vona pševine a praješe svojemu manželskému. Haj, činte to, budeme od nietka správne živi. Amen.

Mordelmesser, Kneže Božo, Debe Prosime, Dai Pravu Viru, Apostelnju Schirdne Venas, Dai, so spoznajeme, dus so nad ruimi pozbiljeme, a so to pševineme s tvoji pomocu. A tam, gdje sme na opačnem puču, daj nam namakač pravu živensku drohu. So nebe naš rich druim ľuďom žaneje škode nečinju. Napel našu vutrobu s vohenjom tvojeje ľubosče, so bychme me sobu tak vopkadželi, kaj se ty nas ľuboval, a smil so nad biednymi, zbrašenými a korymi. O to prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Požanuj a škitaj vás, šeo mocne a smilne bo, vůdc a syn a sviaty duch.

0: Słyšeli sme evangelské nábožné vúsovanie se superintendentom Navumenku Janom Malinkom. A niecko je nedom bydlek na jedni, to ríka my přejeme s Božou.
1: Přejeme s Božou.

Hi, za menšinu je na pojedni. S tem Peter naša onja srpske vusovanje dženca 6. božnjenca. Tu přizamnje se nudom delnjo srpski program redakcije RBB Skoče Busa. Srpski rozvoz z Budešina so juce rano pečih zase přizivi. Ja sem Matej Cež a přeju vam všem rjanu nedželu.

0: Avet gornos herskego projekta domoj. Podobnie našomu dolnos herskemu zoria projektoju uknio pla domoj rono drugi letnik obšilniku gornos hersku riec. Žasiš luži tam maju letosa, a veni su tentužin sriodu svišili povojcu svojogo ucabnego leta. Julia Hršina jo s mikrofonom podla boa. Nic janove gorni vužice mogu dere svišiš? Ten konc tyženja svýši teke Smogorjo svoj vesny jubilej. A při tej gožbie gledame dostavy z nosy a do našego rozkłosowego archiva. Vedová situácia při sprievi. Žinca ve casu klimoveje zmiene máme cesto pře malo vody, ale nega sú ve Smogorjoje přece zase vojovali z úsokeju vodu. Z casa před 60 letami máme obšurnú rozpšavu ved Ericha Vojta. Bože svovo nebužo žinca fejlovaš aktuálne povesti máme a my gratulirujeme našim narodninajkam a narodninariam tyženja. A na zachopienku sme zase při našej radiovej familii. Budichove pržovaju spominania na riedne dovolove cas. Po takem, za kúštego Jožinca neco pedla, riedne až z čo zašaltovali.
1: Raz, dva, tři. Žižík radiu. Žižík radiu. Ojovaš, Žižece Pastro.
2: Vcarskego programa.
0: Jo, gaž gledame ven z okna, njoco mi to pšau je veriš, ale nazima se blíže. A vjedro bužo kipate. Co pen gotujome, gaž jo v bydlinju vestudne, lube Žižík. Słuchamy raz nuć plan naszej radiowej familie, co u Budyśholc gotują, gaż nie mogą dzisiaj więcej krajkać.
3: Taki żyjen, więcej se leo. Telewizji kopańca se żynca nie grają. Och, taki wystudny zawity żyjen.
4: Och, jo, to ja taki pszawy żyjen do spania. Po kafeju ja se zase laknu.
5: Mama, co dem ja getuvaš?
4: Žiju na soju, a grajte njeco.
5: Mje se njeco, mje se nic njeco, mje se nic graš njeco.
3: Ja njeco vem, my co mi se obraze s našego dovola při mirju ogledaš.
4: To je dobra ideja. Ja donesom Jana hyšči taski do kuchnje, a pen mržeme zahopiš. Jonas, ty pytaj ten fotovo album.
5: Ja som album namakal, ta mržeme te obrazu zalipaš.
6: Jo, ale ja som nepriznem na prednem boku byš.
7: Se vie. Ta nejrednejša bildka v tebe tam na predný bok přižo.
5: Jo, přece Anka prize. Přece Anka predná.
4: Jonas, šikne obraze sú redne.
7: Jo, a pět písma musíš teke dodaš. Aby prišti veželi, co jo to šikno bylo. Ja se myslím, až by mygal, to Jonas getuáš.
5: Ja njak písaš, to se mě njaco. Ja njamagu za ruku, mě beli ruka.
6: Jonas kuka, Jonas ruku kuka.
7: Anka, nie drážni Jonasa zasi.
4: Ja ga vím, až na kencu, ja to zasi getuáš musím. Anka, žíraz pšosem po mej kuli.
7: A ty, Jonas, ži pšosim pe meju brillu.
3: Tak, njent mi, že me zachopiš.
6: Stara nan, ho, gledaj, vidiš, kak mrdru to mrjo, jo?
7: Jo, što gluku mili s vedrom.
5: Jo, ale kušti zem kupaš, kupaš.
6: Saran, ale ja som rada, da vodu šma.
4: Jo, to je vilna. Sama púvaš, anka južo pičku mržo.
5: Jo, ako taká zelesná kacka pod vodu.
3: No, Jonas, ako si ty tak malo ako anka byl,

0: Pschet, pech a čižas ša leta mi, ve septemberie leta živiš nas čosto jaden a živiš žaset. Jo sovjetski zvisk připoznau nevodvisnosť Letiske republiki. Do togo jo ve mjasecu augusta Letiska sama postajiva, až neovice žil togo sovjetskego štata. Važne datum za Balte, a to jo gošba za nas, teke do togo małego kraja gledaš. Šak dajo tam teke mistna a luže, kotarimš se na nimski Wendisch groni. Co to ma groniš, ulicu jo nam ninto Sebastian Ilikowski Winkler.
1: Ako Wenden su v Srejžovieku teke pomienovali na kšeštianu přetupionych suenov abo cuze luže. Mie miesta Wenden v Letiske mežo tak myš zvisk s tým veznamom. Tak pomienione Livlanske Wende nemajú pak nic zgromadnego spätia cornosuenskými Wendami, citame v tom lexikone. Miesto Cezis Wenden laže 770 km ved stolice Letiske Riga. Jego nimske miese ved vežio ved finno-ugriskego roda Wendo. Wend jo pechadao z Livlanske a jo se zasedli v regione v 12. stolešiu. Lexikon teke naspomnejo, až su mniche Rieda Schwertbruda Orden ou starceli zachoping 13. stolešia na šak rode, Letgalen, Liven a Wenden. V prednej połojce 14. stolešia jo Wenden dostal rigarske miščanske pšavo. V 16. a 17. stolešiu jo miesto było pšetci zase přemežone ved drugih mecnariov. 1566 v casu vejne ve Liflanskej su veno urubili Ruse a pedomio veno vesednú opelské kráľovstvo. Pežde su ou zase plundrovali vejska ruského cara Ivana Stvertego Grozného. A 1582 su Wenden přibili zase do opelského kráľovstva, pežde do švédskeje a 1703 do ruského carojstva. Ved založenie Letiskej republiky živiš na 118. je miesto Wenden Letiske, a obedlárie sú Letiske, Nímske, Ruske a Židy. Tak veľa z nímskego lexikona, ale také serské vedomnostníky sa zabierajú s liflanskými Wendami. Historikárkar dr. Madlina Malinkojc mení, v rusojskej historiografii dominirujú slovenská hypotéza, to mení slovenské kerenie, což má závište politickú zavinu a petpera pšava tam bytlecich Rusov. V letiských slyženiach jo se přesadilo mienenie ve finno-ugrijských kerenjach Wendov. Žinca gledajú na to v európskym kontexte. Ou ustupujú mnohé geografické a etnické pomienenia ze zdonkom Wend ako Venedig alebo Viena na latinský Vindobona. Gedanie, až jo mie Wenden přešlo na svojenie ved staršego indoeurópskeho obedlárstva, bazírujo na hypotézach. Na druhý part zvizujo pak sersku a európsku históriu, píšo dr. Madlina Malinkojc 2012 v Novom Casniku. Serský miňoviednik dr. Kito Křižank je bol pšet krotkým v Letiskej. S knigou ve nejvážnejších mieniach v Letiskej je ven úzgeniu sledujúce.
2: Also na zachopienke je bylo starše mě Ventini a za nímske ľudje, za Richardia a mestčajnských Berga jo, tam to jo klinca bo tak pedobne ako svova Wenden, ktereš zavistše, so der je znali. Niekak to je teke pasovalo za obedlarstvo takého cúzego a živého kraja, ale jetzt to obedlarstvo je pýdavo Slovensku, abo Baltisku, abo hynakšu riec, to je bylo šejadno. A to mě Ventini jo pomienil většu kupku lúži, abo rod, ako sme to nieka gronili, a taká kupka lúži jo přišla z drugego regiona Letiskeje, ze stron přírece Venta. A až maša predstajenie, ta reka Venta se ulieva v mieste Ventspils do Mörja. V Letiske riece Pils jo to svova za grot, a Ventspils jo grot přírece Venta. A to mir Wenta ja přisane ve Žrietvach, teke, Wenda, Windau a tak dalej.
1: Jasne, úrazne rozkoženie mienia Wenden mežo byš komplicirovane, dokulaž to mie mežo byš baltiskego abo finno-ugriskego rodu, mieni dr. Kito Křižank.
2: A s takým zasadne pošiek miaze Winden a Ventini jo jano zukova pedobnosť, viecej to niejo. Ale zasadne tam v Letiskej je podobná situácia ako plana, Mimo letiske rietze, kataresch ja baltiska, ja hüschi liviska rietz, kataresch ja finno ukriska, a jinza jota menschinova rietz, ale njega vesejonoschi, liviska rietze obknieżewawa, daleke strone toga kraja, rauna ako planas, ta serbska rietz.
0: To ja był nasz nieżelski ulet do Baltikuma. Sebastian Elikowski-Winkler jo nam przedstawił tamne wenden. Przed tydzieniom smy przynos kjużowe programie mieli.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Přigožbje jubilejnego svježenja ve Smogorjoje. 625 let tam letos zasvieše. Smy přepiskali náš rozkłosowy archiv. Wiele goži se k ulicowanieju ze Smogorjowa. Tam su přeci pilnie živali a z mikrofonom smy podla byli při žniach a svieženjach. Wird široko znatego muskecego chora by mogali žinca ulicowaš, lušne štucki a žorte ze Smogorjowa mamy w archiwie. Ale žinca gledamy do stawizno tejesy. Miaze Mauksu a Sprewiu laža na vjas, jo ve begu svojeje historie cesto vojovała z velikimi vodami. A vet togo jo před 60 letami rozpšavio Erich Wojtow.

0: Přes vody se nichten živiš nemožo. Také to bylo južo ve starodavných casách, ako naše predovníky sú se hou v našej Vúžici zasedlili. Ráži sú sebe vúzvolili togodľa nekaké miestno při jazorách abo při rekách. Tam nie sú mili daleko do rybu, sú mili vodu píšu, vareniu a kúpaniu. Toštú lepšinu sú zavieste znali také predovníky smogorojských vobedľari, ako sú se pred veľesými letami při Malksi a při Sprevi zasedlili. Vobživanie role a kúpvanie zboža drenio ten cas ešte tak rozširené bolo ako žinca. Hovácka by starodavné smogrojské vobedľare sebe druge sedlišťo vupytali. Kaby oni svoj cas sebe mogali predstaviť, kaké gorene ich potomníky s týma rekoma zmeju, potom také by smogorojská kronika vo druhých vecach povedala, ako vo toštych.
1: Der Ort hat seit alter Zeit durch Überschwemmungen mehrfach große Verluste gehabt, ist so in seiner Existenz stark geschädigt worden. Am verheerendsten waren die Fluten 1854, dann 1856, 1858, 1860 und 1886. Kleine mit Verlusten auftretende Überschwemmungen hat es jedes Jahr gegeben.
0: V leše 1807 a živé žaseš jo voda samo či raz te vúky a pola do jadnučkego vilického jazorišča přeminiva. Ľuže nesú mili nic kježi, dobytk nic žraniu. Daleko a široko nic vyžeš ako voda a bomy a nebio. Nebio ako jadnučka nážia. Žeho bok jo, Ľacogovo nám nepomôžo. Tak sú ľuže ve Smogorove a také v Mostče a Borkovách a šuži, že už tá núza jo byla s kniezom, pšašali. Te ženské sami doma sú biatovali, te muské sú ve veľkých gromadách damovali. Tam nejo bylo casa za tým pšašaš od kulsy, liec ze Smogorova, ze zakazne abo z pravoza. Přeto šikne su věželi, až te jadne nemogu přes tých druhých dobyš. A lepše ako biatovanie su sevo pokazali skromadne statky. Větši žil pak jo to také bylo cesto hišči podarmo. A každo cesto v živeniu jo, v núzi a božcickaniu a klišiu, bu porožena veliká a dobrá mysl.

0: Skoro každé druge leto sú se v sledných čižastých letách jadne žni srbským buram v Pšuskej znicili. Za posvojence nímskego parlamenta nejsú kšili razkaz svojim casnikam veríš, kenž sú ve Vudašu od 16. decembra písali:
1: Es ist unfassbar, dass es im 20. Jahrhundert in einem Kulturlande wie Deutschland noch zu solchen Zuständen kommen kann.
0: Togodľa sú pozvali tedyšego krajného radu, doktora Eichlera, aby se ze svojima vodcima přiznanil, lecto také šikno vernojo, což se tak píšo. Ako jo při svojom vogledu dojadne je také chudé budky přišel, jo nadejšel zastaranú, bledu máš.
2: Gledajš o kněz Landrot, 16 morgene úky a pola máme a šikno jo se nám zalao. Zato sme krnili vec tata 450 mark a vetr dejme se do nových žňu zeživíš. A to je našo žučo. Vena má tak ako veľa drugih teke, celé beliece nogi o teje neriešneje vede.
0: Knini Bagulina se možo išči na te casy dopomniš.
3: Když já se na moje frýné léta pomyslíju, ako jsme všetci měli vilé vedy, a my mladým jsme dělali pen, nismi smělíš na raju, smusali tužiš a žaluáš, carné oblikány chojíš, a nachér jsme měli tíké not. My nismi měli peněz. Na pelu jsme želali, my jsme brožili uši kolen, a jsme chtěli něco želali, my žaluáš ven. A dělě scenáli, a jsme ten lán rili, Trajdu, kas mi na usokim, ali knidli, a to druge šo smo musali im brožiš. Uši kolien veži, a nose šiknurinaš. Do colna, s colnom smo pento perali domoj. Zvezami smo to vezili do čupca na knjeski dver. Te su gotovali ve togo palinc ve te knidli, a mi smo naše dobre knidli krnuli ve tam penzase nasled. A kas mi tam pomegali kopa, smo krnuli hišći vjeci. Tega su imeli dobru rolju, usoki na usokim šikno, a tim se ni nič zaljalo. Na Brjazinje, jo tike tak bilo, Brjazinski knjeski dver se ni tike zaljal, a tam smo megali se tike knedli oljuvaš.
0: Leta dvojko južo jo se v nimskih casnikah v pomoci za bošenskih buru pisalo, a jim ljubilo. Mimo togo, až nimski stat jo nieco cenil. Tak, až Lausitzer Landeszeitung jo sledkoju pisala, aby se svojich odebirari zdžaržala.
1: Soll der Schutz von tausenden fleißiger Bauern, soll die Gesundheit vieler Frauen und Kinder nur an den elenden paar Millionen scheitern, die die Ausführung der Projekte kostet? Was der Staat bisher für die hochwasserbetroffenen und schwer um ihre Existenz ringenden Landwirte getan hat, kann man nur als ein Trinkgeld bezeichnen.
0: A veľa ľudí jo se tencas ve svojej starosti palencujú poudalo, kajšto Smogorojská kronika píšo. A ešte ženca vie, že se ľudí dopomneš, až jo se vo vúšignenju tencas také povedalo.
4: A jo v Smogorivie ujavlo pšetce z tej vedu, veľa cíniš, ký caš neugledalo, až ta veda přišla, ta roľa šikná bola nučí, A ještě ta šosia do Berku, tam su by mohlo s colnom jíst, tam je bylo na 70 centimetrů, tak je bylo tam vedy, jak je šlo durých. A pen su byli ta ľudí šikne, tužná, až nět, což su naželali, a to se šikno zlalo. A pen su chopili Jana II, až lepšo nebi veta, bo šikno vestajili a šinuli in živaci. Jo, pen su užene ľudje su se rozgorili na to šikno a su pen šinuli do Ameriki. Na tilih nisu bili vilje, to su bi jana dve mašte bile, te jo ta nuza gonila.
0: Tož take mislenja nisu prišli od srpskih rolnikari samih. Nadute nímske šovinisty sú tož také skrádne paroly do srbského ľuda nosili. Togodľa jo na jarnej zgromažine v Smogorove v leše 1906 a 26 jeden srbský rolnikár ten zasným státnym zástupnikam přivoval.
1: Wir lieben unsere Heimat. Wir wenden Leben und Sterben auf unsere Scholle. Volksvertretung und Regierung helft uns, dass wir leben können.
0: Toż to wołanie jo było jeszcze słyszać we przychodnym lesie, a zase nie jose nic stało. Zagrono Weimarskiej Republiki jo było.
1: Gegen die Naturkräfte ist der Mensch trotz aller Vorsicht machtlos. Und der am besten geleitete Staat kann nichts Unmögliches leisten.
0: Tak jo to szło dalej, a przecy bliżej faszizmoju, a sledkoju do wojny. A serbskie żeńskie su mieli czach vo svojich mužov a synov, kenž su musali za tož ten štát svojo živenie zasajžiš. A pogrim kanonádu, a žaobjenie, a plakanie, a ten nelicone zy, su tož tú serbskú bošajnskú starosť pševušili a zaľali.